Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice.